Haló, tu banka. Ako vám môžem pomôcť? Máme výhodné hypotéky, áno. Výška splátok je variabilná. Moment, tak variabilná zase nie. No, to by ste splácali, 211 rokov. No, tak to asi nie. Pekný deň.

Haló, tu banka. Ako vám môžem pomôcť? Máme výhodné hypotéky, áno. Výška splátok je variabilná. Moment, tak variabilná zas nie. No, to by ste splácali, moment, 211 rokov. No, tak to asi nie. Pekný deň.

Haló, tu banka. Ako vám môžem pomôcť? Máme výhodné hypotéky, áno. Výška splátok? Je variabilná. Moment, tak variabilná zase nie. No, to by ste splácali, moment, 211 rokov. No, tak to asi nie. Pekný deň.

Haló, tu banka. Ako vám môžem pomôcť? Máme výhodné hypotéky, áno. Výška splátok je variabilná. Moment, tak variabilná zase nie. No, to by ste splácali, moment, 211 rokov. No, tak to asi nie. Pekný deň.

som chradlo, ja som si strážil dušu. Stojím tu pred zrkadlom, úžase celkom nemý, hlava stále v oblakoch a nohy

som chradol, ja som si strážil dušu. Stojím tu pred zrkadlom, úžase celkom nemý, hlava stále v oblakoch a nohy pevne v zemi.